0: ist recht viral.
1: Schade, gestern Wind.
0: Habe ich sie umgejagt?
1: Er ist ein Terror.
0: Kann ich sie loben?
1: Ne, Papitje. Jeste, kjeja, kittotos. Pravě jdeme do opůrci, já už levo prosu.
0: Tak pošlište, prosu je dobře, bývá na tak vás kružím. Až na sázovka měla svoji léku počít.
2: Až i v registratura.
0: Jak na sázovka měla léku počít, osmáče 16, víte.

0: Zrakki, zemi počita cesta zrakki. Ja se niti čekal na zazrak, a přišla ste mi. Dovolte, abych vám poděkoval.
1: Nesmysl, že

0: A jak se opravdu jmenovala Evihan?
1: Lilia Macrevore, vždyť to máte teď dobřeš.
0: Hehem, hehem, tam je jenom hehem, nic víc.
1: To samozřejmě znamená Lilia Macrevore.
0: To může znamená třeba Emilia Matěho, že mě vantřeš, nebo ti to ti hej.
1: A mě to Lilia Macrevore.
0: Elena Macropulo, scherzi e scherzi!
1: Signore,
0: c'è te! Siste tu, Emilia!
1: Ma c'è da sciocco, vedete!
0: Sei, mi prosti! Savi ti e pscetz, oi, io ti si Ferdinando vi, naro se nem luco vendazzate, o listo vado osso, nazi e cestnat, av matris nem zapis e tohle. Come li fatti? Ferdinand Macropulus Bonus, Tematetski, Ocetschwinefan, Mata, Helena.